Mieć no do napo šestřiche, ne do mima mate džismauk povieste, do dženznišeho rania a to polada von vopravdže podsobi vúžica a do budešina do smečkec, do vojerec, do zolaca, abo tež do vúžiskeje jezorine. Krotko do napo šestřich po takým je štyrim inčine doho netko Robbie Williams spívam a potom nespívam, ale čita povieste, Matej Čiswok.

0: Nedomje na pošestči.
1: Serbski rozvoz. Pojestče. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobre ranje. Jednač, rozsúčeč a přichod tvorič. Pod tutym hesłom zetka so čera v Budyšinje niedže 100 vodžacich předovzačelkov a předovzačelov z regiona. Na štonatym předovzačelským fórumie Hornie Vúžice, džeše miestrujem o to, kak jednania předovzačov s najšelakorišimi partnerami k vúspěche viesč. Nimo to predstajichu v občelnice moderne, motivovace dživové modele a diskutovachu o tym, kak mieli konstruktívne s konfliktami v obkadžič. Štonaty předovzačelský fórum Hornie Vúžice je sa v serbským ľudom ansamblu odmiu. Spojstnenom girlande při zakodže cirkve a znutornost ču zahaja vesnenio v smyčkecach dženca večo svečenský konstiginja skvadnost nie 125-letno obstača tamnišie evangelské cirkve. Po nutornost či sleduje přednoškvo stavizna chvostadného živenia. Veršk jubileja sú svečenské kemše nedželu poponiu, na kotre sveči vosada s dobom domkovanku. Smyčkečanskú evangelskú cirkvi je drežanský architekt Voldemar Kandler načisný a tvarsce převodžov. Základný kamen bú v leče 1900 položené. Posvědčená bú cirkvi potom 1901. Smyčkece přísúšia v osadnému zviazky Halštru protece Smyčkece. Z viacerými zaradovaniami spomínaja miesto Vojarece iniciatíva Civilna Kuráža a ďalší partneroja tele dny na podoky ve septembri leta 1991 v Vojarecach. Tedy dojnče ve vúžiskym mieste ke eskalácii a rasistickým nadpadom na bydlenia v Ukrajinách dživačerov a požadáriu azyla. Pravicarsce extremistča mietachu pod Příklevskom obedleriu kamene a molotov koktele do přebyvaniščov, tak sa dobiachu je v obedleriu v opuščič. Z vopomnenským týdženom chceďa organizátor o dialog mie s vobedlerami zmožnič a pomáč podovky vujasnič, so nebe so tole hižo vospitovalo. Vúmiestvo a viedomosť ve Vúžice sa zjednočité. Tutomu hesvu venuje sa nová ústajnca ve Vúmiovskej hali v Zorelcu. Čenca večer přelátku s mienom The Sun Has Been Eaten v Oteru. Widzieć są nie tłoby, które nastachu z Romanem Dzielę regionalnych umiocą z Niemskim Centrum za Astrofyzyku DZA a Instytutom Kasus ze Zorelca, miestrujem też widziła instalacja Strach serbskiej umiocze Katie Reorec. Przelatka jechać do 3. oktobra przystupna. 24. septembra wienuje sobie nie kolektiv Vakuum z dziewaniczku temie serbskie utopie a futuryzm. Pod hesłom Five Lakes One Way je čera Čechovka Pavla Petrova 5 zvisovacích jezorov ve Vúžické jezorine přepúvala. 24-letná púvaka na druhé distance z Rumburka je 19 kilometrovskú čaru ze Zvokomorovska hač do Rajnského jezora ve niedže 6,5 hodiny zmištruvala, plánované 50 hodinu. Kajž Petrova sama rekne, nebe čerauša akcia ve Vúžice pospět rekord na stajč, ale športové vúžadanie. Čechovka chce sa na každý pád do Vúžiske jezoriny navročiť a si krajinu a ľudí odkryť. A to vône vychu, naše dženznejšie povestče, kýž namakáče tiež na našich internetových stronách a v našej dámodnej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Žive s Librom v Budyšinje, pokaz za tú chvíľu štornače stopňov, k tomu čaja mročele na nebiu, hač do popolňa vúľadáme skýry viac mročelo. S blakami ma so tu a tam všetko zase raz podešťovač po honi v Užice, na večer so potom trošku uvietri a slunce so tiež ešte raz přizemí. Žive s Librom, te zaleze dženca na maximálne 20 stopňov v bývod dňa a k tomu duje cúni viecik z juha zapada.
0: Na nohce pani Petrova přichodný kruč po čornom halštrově kloštorské vodže a zadkuli půjač po můjho těmo čanč molí.
2: Tam okus nízko si já muslu, he? To cíce ostaneš
0: nízko. No když to tak deska to řeká, deska, když to započeš půjač, víš, to bych možno šafli. Štůjš dobí ze autodrohy 4 dele na smí Otendorf okryla, tam přes státnu drohu, tam je droha zaurina, lepě prajne tam sahači, tam stý skoncované Češko-transport a potom tam totiž je začinené do obiju smíru, podekým tam neměli dele ječ, jeli dobíče tam lang. 4 po napu 6.
1: Serbský rozvoz.
0: Když máte něco na útroby, potom se přízevče 0591 7 34 100 a potiž přes chat to věc, co funguje.

0: nakładne auto?
1: A mieszała!
0: Twaria zromadnie?
2: Na naszym twarniszczu!
3: Pytam niešto.
0: Što da je, bagoro?
3: Ja, sem trepomol, stare.
1: Kau, bagoro?
3: Tola mešava. Vidio auto, ali je nesvešu. Najskýre sem ja pomol vo vuchy.
1: To by je noš pustové auto.
0: Pustové auto jezdí z milinu. Tohle je nesvyšíš.
1: Milina je příšot.
3: Milina je přítomnost. Dole jsem já na svíče dívat, co vele z milinu. Ale tohle nic tvářské jezdí dva. Nic věno, Míšova?
1: Nic tak celé. Já můžu ty z milinu dívat, jeli to cu?
3: Ty tyž?
0: Ja tež o tem rozmysluju, hač dám so přetvarič.
3: Ja nic. No predstajte si, baga bez dízela.
1: To hižo dáva.
0: Bagoro, dýrbíš časom hič.
3: He?
1: Hevak stejš boze muzeu za oldtimery.
3: Za što?
1: Muzeu za zestarjene jezdžidva.
0: Trude će tam zapnu, zobihu vopetovarjam pokazali, kak su auta njede dživali.
3: A hevak?
1: Hevak stejš prošče vokolo.
0: No a so zaprošiš?
3: Ničo ne bude. To ja išče mene vutraju hač tu vašu milinu.
1: Na potom dobi se raz přeladač dač, hač muža tež tibje přetvarič.
3: Kole skecle. Da se i ženi misli u nebech, pšitem cutola jenoš džira reč.
0: A s tem činime njetko dale, vod samo so garaža nje tvari.
1: Haj, tvari me garažu, sem pona betonga kišce vohon.
3: Milina, abo nic, Milina. Dođiva.

0: Zastojnice spytach u svinko popadnič s čerstvým sadom, ale te svinko te je šetca z čekno, bez nám ježa najedženie, ale vím. Hakle vonjuvi vobornice, te su zvrečo pon popadnili a možachu mini svinko zase v obsiedžace vročič.
1: Ja si musu pobražiť, čo taký šponfakl mu, taký mauký.
0: Nie, to záleží, čo také v odpadkách, také, také bio svinko, kýž pon te odpadky zje, ale.
1: Ah, šikva na vec.
0: Hej.
1: No. Nitko máme ešte čvak hudby a potom vujky čvak poviesť, čo s dobkom na posiednej.

0: Na posedmechen.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobre ranie. Jednač, rozsúdžeč a přichod tvorič. Pod tutým heslom zetka so čera v Budešinie niedže 100 vodžacich předovzačelkov a předovzačelov z regiona. Na štonatým předovzačelským fórumie Hornie Vúžice džeše miestrujem o to, kak jednania předovzačov s najšelakorýšimi partnerami k úspechy viesť. Mimo to predstavichu v občilnice moderne motivovace dživové modele a diskutovachu o tým, kak mili konstruktívne s konfliktami vopkadžeč. Štonaté předovzačelský fórum Hornie Vúžice je sa ve serbským ľudom ansamblu odmiel. Z poistnenom Gerlande při zakodže cirkve a znutornosťu zahaja viesnenio ve Smečkecach dženca večo svedženský konstedženia skvadostne 125-letného obstača tamnišie evangelské cirkve. Po nutornosti sleduje přednostkovo staviznach vosadného živenia. Vršk jubileja sú svedenské gemše nedželu popodňu, na kotrež svedčí vosada s dobom domkovanku. Smečkečanskú evangelskú cirke je drežďanský architekt Voldemar Kandler načistnil a tvás se převodžal. Zakonne kamen bú vileče džiatnače 100 položené. Posvedčená bú cirke potom džiatnače 101. Smečkece přísvušeja vosadnemu zverske Halštru protece Smečkece. Z viacerými zaradovaniami spomínaja miesto Vojerece, iniciatíva Civilna Kuráža a ďalší partneroje teletny na podavky ve septembri leta 1991 v Vojerecach. Tedy dojnče ve vúžickým mieste k eskalácii a rasistickým nadpadám na bydlenia v Ukrajiných živačerov a požadáriu azyla. Pravicásce extremistča mietachu pod přikleskom obydlerujú kamene a molotov koktele do přebyvaniščo, tak zo dobiachu je v obydlerio vopuščič. Z vopomnenským týdženom chceďa organizátorujo dialog mies v obydleriemi zmožnič a pomhač podavky vujasnič, zo nebe so tole hižo vospietovavo. Vúmierstvo a viedomosť ve Vúžice so zjednočité. Tutomu heslu vienuje so nová ústajenca ve Vúmierske hali ve Zorelcu. Dženca večo přelátku s mienom The Sun Has Been Eaten v otevru. Vidžeč sú ne tvorbe, kotrež nastachu ve zromadnem džele regionálnych Vúmiercov s Nímským centrumom za astrofyziku DZA a Institutom Kazus ze Zorelca, miestrujem tež videoinstalácia Strach serbskej Vúmierče Katje Reoriec. Přelátka je hač do 10. oktobra přístupná. 20. septembra vienuje sa vene kolektív Vakuum z dživarničku k témie serbské utopie a futurizm. Pod heslom Five Lakes One Way je čara Čechoka Pavla Petrova 5 zvýsovacích jezorov ve Vúžické jezorině přepůvala. 24-letná půvaka na dvoje distance z Rumburka je džiadnače kilometru z Kučáru ze Zvokomorovského hač do Rajnského jezora v niedže 6,5 hodiny zmištruvala. Plánované by 10 hodinu. Kajž Petrova sama rekne, nebe čerauša akcia ve Vúžice pospět rekord na stage, ale športové vúžadanie. Čechovka chce so na kúždy pat do Vúžické jezoriny navročiť a si krajinu a ľudí odkryč. A to one bychu, naše povestče, kýž namakáče dále na našej internetovej strane, rune tak v našej damodnej app s mienom MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Trošku so nebio písaný, ale vúľadáme tiež mročele, što nače stopňu pokaza živé slibrotu v Budešine. Hač to popoňa, vúľadáme skýre viac mročelov s blakami, má so všetko tiež za spodišťovač pohony v Užice. Navečo so potom trošku uvedri a slunce sa ešte raz přizví. Živé slibrote zalieze dženca na maximálne 20 stopňu a k tomu duje cúni viecik z juho zapada.
0: A ja so s tým přizivju, so smím vám rieť, že so na drohách, na pučach ničo nestáva, dobrú jezbu vám všim.
1: Serbský rozvoz.

S kotrym veselom Leonardec bracia a přečel jo ze sušec romadže huča a to ve vosebite skupine kapale kišrika already nohaj a dešče nich nejste napšikvat na kermušných rejach abo druže svišeli potom. Podajče sotla dženca večo narije dokulova do Jakubecového vústava. Tam môžeče haj vosebite program doživič. Skupina Already vústupi, tež skupina Popzom, bude tam podľa Arijovanská skupina Votava. Podajkým za moču a staršu generáciu je šitko podľa vúľky podžesabských a svojenských hitov. No haj to bude dobré. Dobrá zabava. Smečke se sveča, o tem sem vam rune povedala, dženca, chceča tam girlandu, haj povesnič pri zakoče, tam niše je cirkvje, vesnenjo suju navili, a keď sem včera tiež od vosadných slyšala, zo su jara džakovníka kvieska tam podpira a su prajli, no viezo chceme s vami romadže tutun jubilej svičič a celhoči su zo dostanu tam Zeuse dženca girlandu. No a ja potom budže nutornosť na po sedmich a potom to je tiež celý vážny termín, steduje přednošk k cirkvinským staviznám, kýž budže potom ve svičinským stane. Nedželu potom sú svičinské kemše, s dobom je to tiež domkovanka. Domkovanku sviči tiež rakečanská evangelská vosada nedželu, kemše sú do pôdnia džesačich ze začahom džičí a džičacím programom a džičacími kemšemi. Nazemské spievanie, šako sme ve nazemie, toreka tiež nazemské koncerty, nazemské spievanie ve cirkvi ve Burghamorie, dženca na večer pečich, ze skorom ze Svaza. Nedželu vústupí kor Lipa, a to na nazemským koncerče ve Slepom popodňu štyrioch, a tiež ve Salove Rika nazemský koncert. Džiča Carijovanská skupina Britnia vústupí, kaštež Milena Vočeriec a Matej Svauk po poutňu štyrioch. V Kapavce je toto najprv raz 2. maj.

0: abo pjeka plince na pjek. V osebje čikiš maja so vodomske abo ležovnosť starač, dobia so dys a dys tež sami s remelsnikom stač. A o tem spieva Michał Cyš. Dys ja tvariu, sem kreatívne rade čenio, štajš tu kajš... Hač moler, reznik abo pekar. Remeslo so ve serbske hučbie pšetco zaso vopspieva.
1: Crescendo. Hudžba, krotko a svodko.
2: Aj som ani duška je nám serbske spíve predstaví, o ktorých remeselníkov abo remeselníske dživo vopspívajú.
3: Remeslo, dženca a juce. Serbským rozvosom.

0: Не повас мить.
1: Srpski rozvoz. Povješće. Studio Matej Gisvauk.
2: Dobre ranje. Jednač, rozsudzeć a přichod tvorič. Pod tutem hesłom zetka so čera ve Budešinje nieče 100 vođacich předovzačelku a předovzačelu z regiona. Na štonatym předovzačelskim forumie Honije v Užice dješe miestrujem o to, kak jednania předovzačel z najšialokorišimi partnerami k vúspechi viesč. Mimo toho predstajichu v občilnice moderne motivovace dživové modele a diskutovachu o tem, kak mili konstruktívne z konfliktami vopkadzeć. Štonaty předovzačelský forum Forum Hornije Vúžice je sa v serbským ľudovým ansamblu vodmiu. Z poistnenom Girlande pri zakodže cirkve a znutornosťu zahaja vesnenio v Smečkecach, džen sa večo svedženský konstidženia skladnostnie 125-letného vopstača tamnejšie evangelské cirkve. Po nutornosti sleduje přednoškvo staviznach vosadného živenia. Vršk jubileja sú svedženské kemše nedželu popolňu, na kotrež svedčí vosada s dobom Domkovanku. Smečkečanskú evangelskú cirkvi je drežanský architekt Voldemar Kandler načísnil a tvás si prevodžal. Zakvane kamen bú vleče 1900 položené, posvedčená bú cirkvi 1901. Smečkece prísvušeja vosadnemu zviazke Halštru protece Smečkece. Vúmiestvo a viedomosť ve Užice so zjednočité. Tutomu hesvu venuje so nová ústajenca ve vúmiestke hali ve Zorelcu. Čen sa večo přeladku s mienom The Sun Has Been Eaten v otevru. Vidžet sú netvorbe, kotrež nastachu ve zromadnem džile regionálnych vúmiestcov s Nemským centrumom za astrofyziku DZA a Institutom Kasus ze Zorelca. Miestrujem tež videová instalácia Strach serbskej vúmiestče Katja Reorec. Přeladka je hač do 10. oktobra přístupná, 24. septembra venuje sobe nej kolektiv Vakuum z dživaničku témie Serbske utopie a futurizm. Z viacerými zaradovaniami spomínaja miesto Vojerece, iniciatíva Civilna kuráža a ďalší partneroje teledne na podolky ve septembre leta 1991 ve Vojerecach. Tedy dojenže ve vúžickým mieste ke eskalácii a rasistickým nadpadám na bydlenia v Ukrajine dživačerov a požadáriu azyla. Pravicárske extremistča mietahu pod přikleskom obydleriu kamene a molotov koktejle do přebyvaniščo, tak z dobiachu je v obydleriu opuščič. Z vopomnenským týdženom chceža organizátorojo dialog mies v obydlerimi zmožnič a pomáč podavky vujasnič, zo nebe so tole hižo vospitovavo. Pod hesłom Five Lakes One Way je čera Čechovka Pavla Petrova 5 zvisvacích jezorov ve Vúžiskej jezorinie přepúhova. Dvěča 40-letná púhaka na dlhé distance z Rumburka je 19 kilometrovskú čáru ze zvok Komorovského hač do Rheinského jezora ve niečo 6,5 hodiny zmištrovava. Plánované bychu 10 hodinu. Kajž Petrova sama rekne, nebe čerovša akcia ve Vúžice pospět jen rekord na stajč, ale športové vúžadanie. Čechovka chce sa na každý pát do Vúžiskej jezoriny navročiť a si krajinu a ľudí odkryť. A to one bychu. Naše povestče, kýž namakáče na našej internetovej strane Rune, takéž v našej dávodnej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Hoj je často, što na čestopňu pokazá živé slibro Budešine. Uladáme mročele na nebiu, hač to popolňa, buče to jac mročelo, s blakami má so tu a tam tiež podešťovač pohony v Užice, navečo so trošku vyvetri, slunce so ešte raz pokaza a prízevi poteky. Živé slibro te zalize dženca na maximálne 19 stopňu vybiu dňa a k tomu duje cuny vecik z juho zapada.
0: Na druhách sa ničo nestáva, tu iš přijú dobrú jezbu.
1: Serbský rozvoz.

0: Dortmundževe tamnišim stadione, jaz tiš nekaj ciča. Oni to pšetrač v O2 areni v Praze bih nohaj skupino pšet. Co mi letami? Vima je leto maj vidjela? No to bi šon tešišče.
1: Rijan ahudne si vobladač. Do Kulova nareje? No vjezo. Tam do Jakubecového ústava v Kulově ze srbské skupinu Already. To jsou Leonardec Hulca a Přečeljo a skupina Popsov mě tam tež podla. Rejovanská skupina Votava tež. Tu již měče dženca tam Rejane Víčo. No smyčky se svědča, o tom dženca cvrraně tež již rozpravujeme. A to chceme pokazat na to, že dženca Víčo šestčich tam girlandu pověsnu. Potom je zahajenská nutornost a potom přednož k cirkvinský staviznach ve svědženským staně. Domkovanku chce tam v obvuku tuto svědčenia tež potom svědčič nedželu, to jsou svědženské kemše a s dobom tež domkovanka. Domkovanku svědčí tež rakečanská evangelská vosada nedželu, kemše jsou do půdňa džesačích se začahom dětší a programom pěstovanie. Nazemské zpěvanie, tak rec nazemský koncert v cirkvi v Burghamorie, dženca večo spečich s muským korom z Váza a nedželu dvojce nazemský koncert junu s korom Lipa ve Slepom v Serbském kulturním centrumie po budnu Štyrioch a potom ještě raz nazemský koncert ve Salově, tež po budnu Štyrioch ve Tvorstvovom domě. Dvima je zmija v kapauce Nešpo, potom seda tykanc a kofi, no a potom koncert, když vstupí dječaca rijovanská skupina z Britnije, každýž zpíváka Milena Vočarec a Maty Džisva.

0: nakładne auto? A mieszała! Twaria zromadnie?
1: Na naszym twarniszczu!
2: Pytam niešto.
0: Što da je, bagoro?
2: Ja... Ach, sem tre pomohu, stare.
3: Kau, bagoro?
2: Tola mešava. Vidio auto, ale je nesvišu. Najskýre sem ja pomohu v uchy.
3: Tobe je noš postove auto.
0: Postove auto jezdži z Milinu. Tohle je nesvišiš.
3: Milina je přišot.
2: Milina je přítomnost. Dole jsem já na svíče díva, co vele z Milinu. Ale tohle nic tvářské jezdí dva. Nic věnomíšova?
3: Nic tak celé. Já můžu ty z Milinu dívač, jeli to cu?
2: Ty tyž?
0: Ja tež o tem rozmysluju, hač dám so přetvarič.
2: Ja nic. No predstajte si, baga bez dízela.
3: To hižo dáva.
0: Bagoro, dýbíš časom hič.
2: He?
3: Hevak stejš boze muzeu za oldtimery.
2: Za što?
3: Muzeu za zestarjene jezdžidva.
0: Trude će tam zapnu, zobihu vopetovarjam pokazali, kak su auta njede dživali.
2: A hevak?
3: Hevak stejš prošče vokolo.
0: No a so zaprošiš?
2: Ničo ne bude. To ja išče mene vutraju hač tu vašu Milinu.
3: Na potom dobi se raz přeladač dač, hač muža tež tibje přetvarič.
2: Kole skecle, to se ženi mysli u nebech, přitem cutola jenoš džira reč.
0: A s tem činime njetko dale, vod samo so garaža njetvari.
3: Haj, tvarime garažu, sem polna betona kišce vohon.
2: Milina, abo nic, Milina. Dođiva.

0: Nedo mě napo dživičich pět krano dobré ranje.
1: Serbský rozvoz. Pojezdče. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobré ranje. Jednač, rozsudeč a přichod tvorič. Pod tutym hesłom zetka so čera v Budyšinje niedže 100 vodžacich předovzačelku a předovzačelu z regiona. Na što na tym předovzačelským fórum je Hornie Vúžice, džiše miestrujem o to, kak jednania předovzaču s najšelakorýšimi partnerami k úspěchy viesč. Nimo to predstajichu v občelnice moderne, motivovace dživové modele a diskutovachu o tym, kak mieli konstruktívne s konfliktami v obkadžeč. Štonate předovzačelský fórum Hornie Vúžice je sa ve serbským ľudovým ansamblu vodmiel. Spojstnenom Galande viesneno pri zakoče cirkve ve Smičkecach a z nutornosťu zají sa dženca večer svedžinský konstiginia skladostne 125-letno v obstača tamnejšie evangelské cirkve. Po nutornosti sleduje přednošk vo staviznach osadného živenia. Vášk jubileja sú svedenské kemše nečilu Bobovňu, na kotre svedčí vosada s dobom domkovanku. Smičke čansku evangelsku cirky je drežďanský architekt Voldemar Kandler načisno a tvoj se sobu přehoďal, zakvane kamien buveleče džiatna čestou položene. Po svedčená bu cirky leto pozdíšo džiatna čestou a jeden. Smičkece přísvušia vosadnemu zviazke Halštru protece Smičkece. Vúmiestvo a viedomosť ve Vúžice sa zjednočitý. Tutomu heslu venuje sa nová ústajnca ve Vúmiestskej hali ve Zorilcu. Dženca večer přeladku s mienom The Sun Has Been Eaten voteru. Vidieč súvené tvorbe, kotrež nastachu ve zromadnom džile regionálnych Vúmiestov s Nímským centrumom za astrofyziku DZA a Institutom Kasus ze Zorilca. Miestrujem tiež videová instalácia Strach serbský Vúmiestče Katie Reoriec. Přeladka je hač do 10. oktobra přístupná. 24. septembra věnuje sobě nej kolektiv Vakuum s dživaničku témě Serbské utopie a futurism. Se viacerými zaradovaniemi spomínaja miesto Vojarece, iniciatíva, civilná kuráža a další partneroja tele dny na podavky ve septembrie leta 1991 ve Vojarecach. Tedy dojenže ve vúžickým miestče ke eskalácii a rasistickým nadpadám na bydlenia v Ukrajinách dživačerov a požadáriu azyla. Pravicárske extremistča mietachu pod přikleskom obydlerio kamene a molotov koktele do přebyvanišču, tak zo dobiachu je obydlerio opuščič. Ze vopomnenským týdženom chce to organizátorojo dialog mies obydleriemi zmožnič a pomhač podavky vujasnič, zo nebe se tole hižo vospitovalo. Pod heslom Five Lakes One Way je čera Čechoka Pavla Petrova 5 zvisovacích jezorov ve Vúžiske jezorine přepúvala. 44-letná púvaka na dlhé distance z Rumboka je 19 km skučáru ze Zvokomorovského hač do Rajnského jezera v niečo 6,5 hodiny zmištruvala. Plánované by 10 hodinu. Kajž Petrova sama rekne, nebe čerovša akcia ve Vúžice pospyt jen rekord na stajč, ale športové vúžadanie. Čechovka chce so nakoždý pát do Vúžiske jezoriny nauročič a si krajinu a ľudí odkryč. A to one bychu naše povestče, kýž namakače celý deň na našich internetných stronách a rune tak ve našej dámodnej app s mienom MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Slunce sa pšet, co zásom je zmročele mi skrutka pokaza, ale netko rune zaso skýry širý úpada vonka. Žive slibro te pokaza dále što na če stopňu, hač to popolňa môže sa s blakami podešťovač, vostane dále šire a na večer sa potom trošku vujetri a slunce svičí. K tomu prehoďa nás cuni vecik z juho zapada, žive slibro zaleze na maximálne džiat na če stopňu dženca, juce, potom podobne úpada, bude miniate trošku čoplišo s 20 stopňami a nedželu haj skýry mročele a dež pri 22 stopňach.
0: To by ta dež môže byť šlínka za jeden spiel. Zuni
2: witzig. Nein, hat nicht gerade alle.
0: Aber dann doch egal. Ja, doch, ich hab ein Buch. Achso, na Pucce. Tam so nicht schon nächstes Mal dobro je. Zuni witzig, a dobro je zbu.
1: Serbski Rosbus.
0: Rat schon nicht. Doch, ich war na Pucce wirklich.

0: Čach ameriskim actionfilme Nimale filozofisku sadu, kotruž nebech tam očakoval. Raja praj vosreč dialoga, naše živenje je zuma našich rozsudov. Trichy, myslach při sebi, sme so za te abo tamne povanje rozsudžili, abo so rozsudžili s tutim partnerom žive byč. Džen votednja tvorime mnoho vážnych abo tež mene vážnych rozsudov. Tak so zdá, so obstejí naše živenje jenož z nekajkých rozsudov. Když pak trošku vúbšo rozmyslujeme napadne, zanímame všetko sami v hošči. Môže mienujúce byč, zo sú druze rozsudy tvorili, kotrež naše živenje direktne abo indirektne voblivuja. A druhé stanie so nešto celé neočakované a neplánované. Štú je za tým ciau? Abo bychú to jenož zákonie fyziky? Dokes my človekojo, nemôžeme Bohu do kartu ladač. Nie, přicpívam Bohu viace. Som přesvedčený, že on v našem živeniu skutkuje, hac pomocou prírodnej zákonie abo nic. Bože púče sú potajné, sú spisarov Biblie přeco zase zvieščili. A na koncu je to tola zmirovaca myslička, že nie sme sami za šo zamoviči, ale že má nikto druhý posledné slovo.
1: To praje Mirko Pohonč ze Svotrova, vynadoku a zamovitosť, či tam nižšie je v osade.

0: Raz, dva, tři. Žižík Radio. Žižík Radio. Ovia váš Žižec Sebastov.
1: Maua Liška v našom ulicovanku bekšiva tak rada leta si ljubi Žiži. Šo to už raz slyšali, až Liški mogu letaš?
2: Maua Liška seži na mjekem flacku v lesu. Je jo vjelgin ve studne. Zavisnje, vna jo jaskolickami kleda, kenž usoko v pevječu letaju. Kak rada by jo teke kšiva letaš? Se Liška myzli. Ale Liški ga njamaju kšit Liška. To však také máva Liška vie. Ale s náš mežom raz s tým veľkým ptáškom liešeš, tak oko lúže, se dalej myslí. Potom by mögava nad mrokavami letaš a vedko jejkach na lúži, na ich domy, na pola a na náš les kledaš. Liška se přitom se vie na te veľké slobrané lietadla myslí, ktoréž jo južo cesta na nebiu vyžela. Potom máva Liška staré lišce ulicujo. A stará liška tej mavej lišce ujasnijo. Kaž což tým jaze lúžemi byš, dejš svoj les a teke svojich přiješelu spuščíš a v nekakej kletce bytliš. To lúže tak še. Ale to ja njocom, mava liška stuchňo a vopsamkňo, až co dalej bžes letania lichoše živa byš.
1: Jo, v Lichoše živy byš, to všetne co my. V toštom zmysle mýša redne Liche kenste ženia, ľube žočka a gojciki, abo dem gronišie ľube Lišky. A ho máme ešte spivo Lišce za vás.

0: to wetgronjenje studiuma Master Dojno-Serbščine na Lipščanskej univerzite za leto sa za ukuban receptario jo wiele sim korbuze by mogali tak gronić to jo tuchulu we šich gubach platych, ako se za serbske kubanje zajmuju. Sredo sme predne raz o tom rozpšavili, co raz, čo dostali vet nas dalšne informacije. Žínca z tejo temu pokšacujome. Stefanie Krautzolz ma nuošti za vás.
1: Že Lipščanska univerzita a Kublenske ministerstvo v podstupime gronitej až na zemje nebužo štatovaš ten študium dla filujúcich pilnovanju, gronimi to nua kve celske rade, zajim ja se ceptajami jo v jednotlivých parach byl, veni janu nejsu dostali ulichovanje, aby mogali se obžiliš na tom študiumje. To komentirujo Kublenske ministerstvo išči raz, jogo mediuje preda Aleksandr Engels uzmignio, Žetno pilnovanje za ten master dolnosrbščine ne předlaže. Šulskemu amtoju su jano předlažili uz naše zajma, interesenbekundungen. Z nich nejsu vedovali pilnovanja v ten studium. Ako přicine Engels nalice napnitu personalnu situaciju v jednotlivých šulach, a teke individuelne umenjenja a rozsuženja tých zajmovanych ceptajú. Nento přepytujo šulský amt s drugimi, kak mogu dodatných zajmcov dobyš. Za to se obrešujú na vysebínsky partner potenciálnych pilnovajú. Ktož vyceptajú, to nento slyše a ma zajm, taž se obrešujú na šulský amt v Hošobusu přes Mieku. Na Ulrike Dybk Potak, jak do ním POTTAG, et šulemta Dybk Brandenburg Dybk.de, abo se obrešujú na želaniščo za sesko kuplenský uvíše v Hošobusu ABC.
0: Jo, gledam, kak dalje žal v tej nastupnosti a ze serskej ucbu.

0: Как же далее Стольно-Сарским гимназиумом в Хошебузу с тем шашаним забирался сарский телевизионный магазин «Вужица» в септемберском удашу, вичаян вижишо 5 минуту до наподвию с захопио в РББ-телевизии. Ищи захопенг лишойских празднину, ё шула убраха цептарио для стоява пшет великими проблемами, в новом шульском лишестой нинто в срежищу пшашанье, как обширне може се побитуваш билингуальна уцпа. Добра повестча, аж в того шульского лета мя за другим спортове цептар Мито Ружичка таке сарску уцпу педава. Виня зато студировал дольно сарепшу на Lipschanské univerzitě.
1: Jo, já pocházím z České. Takhle mám taký zvězk k slovenským řecám. Je to také pičku privátná věc, dokud se cujem jako doma. Jo, to je klobná věc.
0: Svoj master ještě nemá ve kapse, magisterské živo musí ještě napísat a přespytovanie také ještě na něho caká. Až jo šulia, negledajúce na šikné upomínania úspěšná, pokazuje ty úknika 6. letnika Mila Heinzoic a William Buchan z tej příšvej do evropského finále World Robot Olympiad v Zagrebiu. Vene pokazuje ty, jak trenirujú ty sám tvarjone robot. Potere za to velike čojenje.
2: Kujo, až my môžeme skoro šikno z Lego tvariš.
3: Mega musíme za obožovanie súcovaš, ale to cení vesele. My musíme jano hysči našu strategiu perfekcionirovaš, ja nešu mysňame dono.
2: Ja lešem prietne raz litatvom, to buža vielicne.
0: Moderator Christian Matej je se ten raz rozgledoval na domunískem a drastinem svěžiniu Barkovách a tam já s vapaním kokota a svěžinským šešigom nadešel pšaue serské živenie.
4: Jo, a vížim u Ivu Šulčinovu, vena je vjetnica toho hortahu v Barkovách hort Lipa. Máš aby ho svoje vjasele? Jo, abo?
5: A tam kuští pat. Naše žiši jsou ho, my máme věle vjasela, máme muziku, my mě žomirejováš.
4: Jsou byli to žiši rozbužené žince?
5: Ne, já, no já.
4: Jo, v publiku mě jsem nadešel familiu Janhöferholz. Jak se vám žo?
6: Já je se nám žo.
4: A to přáve obnacené v Sanské drastě.
6: Jo.
4: Jak je to za vás, toho doživíš, dokud jsme viděli také věle sérského ho ve přešigu?
6: To je přece rědná, až máme také věle sérských drastvou. Sérské tradice můžeme ho přece vížeš. To mě v osobinský celé vážné jo. A pejedáme také sérský doma ve familii, tak dále, jak to možno jo. Jo.
4: Pen, dále věle věsela, tebe čeká a tebe čeká.
0: Jo, magazín Vúžica Vížišo Víče, 16. septembra, 5 minútu na podviju vedolno-sarské rece s nímskými petitelami na Bramborském kanálu televízie RBB.

0: Veri, že naša sárska riec zabiera sa Mária Elikovská-Winklerová žínca ešte raz sa slovom guba. Čiže žínca zgania, čo co guba všetko handajú. Sárske vysanárie, ako pojedajú sársky vet malého, sú autorce přitom k pomoci.
1: Kak to drugému pokážoš, bžes slu, až se ši nieco nespedoba? Abo až nie si objadný.
2: Čo gubu všechno, že každý Jan bude zvý a nejom nieco, nieco spedoval, ben sme tu gubu všechno.
3: Jo, jo. Každý jomu nic nepasujú, pen tu gubu všechno.
1: No, to snaž všetci riedne nej, ale žedne to tak pokazujú. Ten gubu všechno. To je taká grimasa ve oblicu. Dlatok až to jomu nejo zagubu.
2: Nie, to nejomu zagubu, to što mu je entvije to jedvo, alebo to živo, alebo to što jadno, kak to, což tak, jo, což nejomu spedovalo, no to nej zagubu.
3: Jo, kaž ten obed nešmakujo, to nejo pa nejomu zagubu.
1: Gaž což drugego ve niecom přeznaniš, dostaš jego přichylnošť, abo přezjadnošť, pen mežoš to opytaš a jomu ciniš sladku gubu.
4: No jo, to všechno dobré, sladké pejeda, což je mu tak spedoba.
2: Jo, ten gete jomu sladku gubu.
1: Mnohé lidé věle nepejedají.
2: Ten jeho gnív, ten věle nepejedá. Taky lidé také dají, tomu sprašáš, ten věle nepejedají. Co, což rovno myslí byš, ale věc, ten nic nepíká, ten bloz tam sejží.
1: Ten mělci, ten se nevěří nic groniš. Takému groně ten jo chromy na gubu. Naopak sú druge blabotate. To sme sliedny raz už o nás pomnieli. Ten blaboco a riapoco.
4: Ten pejera tak a riapoco.
2: Ten cuvile pejera, ten nám cuvile nadgajo. Ten riapoco.
1: A mogi bejne andajo. To jo velika guba. Mauko zubu.
2: Jo, žene zuby ve gube, ale veliku fresu.
1: Pen mežoš takému groniš?
3: Žeš tu gubu a žeš tu blabu.
1: Jo. Abo mielc guba pen si ľuba.
3: Jo. Gaš nic nepíkaš a mielcaška pen si ľuba ľuši.
1: A gaš si slyšal dobrý žort, pen se veľgin hahaš. Spol nejú gubu.
4: Ten se hahaš spol nejú gubu.
3: Jo. Gaš jo nico ljuščne, pen te ljudje hahaju, selo i gubu.
0: Jo, zavišče, što te gvise tam a zas hahali. Redne svoka, redne gronka, vriže naša sarska recio se Marija Elikovská-Winklerová žinco ešte raz zabirala z gubu. Autorice na pomec su byli Bernhard Natke z Nuise, Alfred Kjacmarik z Prevoza a Irina Heberscheutz z Ochoze. Dolčne přinosk vriže naša sarska recio zase za dva tyženja.